0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí

0: uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
1: Dá se říct, takový borec nakonec, profesionální hasič z Pardubic Marek Výšek, bude o tomto víkendu reprezentovat naši zem na prestižní soutěži v Tajvanu. Změří síly s nejlepšími hasiči planety, a to v disciplínách simulujících skutečné zásahy. Tak Marku z Černé hory držíme palce.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to!

hezké dobré ráno. Sobota 1. srpna. Víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90. milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte, já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělý muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný.

0: hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte a hlavně většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc, taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy a spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer Party frčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dobré ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nemáte plán? Vyrazit můžete na výletní plavbu po Labi z Hradce Králové od Novákových garáží směr Předměřice. Sportovní park Pardubice je tady. Do 9. srpna v parku na Špici vyzkoušíte desítky sportů. Budou hromadné běhy, přijdou sportovní osobnosti a těší se na vás Hanka Poskočilová a taky Martina Adamu.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
7: Baru, ty jsi hlavička.
6: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huka. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Je půl osmé, hezké ráno, přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníče. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezírko ze zelené.

0: Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, 1. srpna summer party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den, dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům, co takhle Benson Boone, to je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro, trošku se protáhneme takhle po ránu, anebo Urban Cookie Collective a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí, tak pravou nohou do toho nového dne a hezkou sobotu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Dance na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
4: Sportovní svátek je tady. Sportovní park Pardubice v parku Na Špici, kde budou až do 9. srpna sportovat všechny věkové kategorie. Děti, dospěláci, včetně seniorů. Desítky sportovních stanovišť. Po jejich zdolání se vám vyplaví endorfíny, dopamin, serotonin. Zkrátka bude to hormonální jízda.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
1: Hezké dobré ráno, s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si a Gimme Love, a nebo teď už na scénu přichází Low Bega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ranní vstávání. Jdeme na to.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

My Love She a Hit Radio Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8. Hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě 2 hoďky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů, takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasu, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku a není to nikdo jiný než Anastasia, právě teď. One day in your life. Žijte naplno a buďte

0: The Sound of Silence. Hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pečky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Radio. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídaní, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet. Všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Nemáte plán? Vyrazit můžete na výletní plavbu po Labi z Hradce Králové od Novákových garáží směr před Měřice. Sportovní park Pardubice je tady. Do 9. srpna v parku na Špici vyzkoušíte desítky sportů. Budou hromadné běhy, přijdou sportovní osobnosti a těší se na vás Hanka Poskočilová a taky Martina Adamu.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Hany, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala policie, dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj.

0: tady pro vás něco máme. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty, dovči, restaurace, masáž, relax nebo adrenalinové aktivity, originální dárky. Tak přesně tohle, naše summer party narozeninová ruleta bude mít pro někoho z vás krátce po deváté. Do té doby sama skvělá muzika, taneční skvělý letní songy, tak co třeba Kamrat, anebo Sergio Mendes a Black Eyed Peas. No prostě je tady toho hodně, tak rozhodně buďte s námi a volume doprava.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě krásně?

0: letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: fenomén Šance Liga je zpět.
1: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
0: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský. We'll be right back.

0: vybralo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxi službou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
1: Na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem finišují poslední práce. Řidiči se po 6 kilometrech nové dálnice zatím bez tunelu Homole poprvé projedou 21. srpna. Tunel se otevře v polovině příštího roku. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Rádio.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Je to tak hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovi lázně a Maldraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Legendární nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. První srpna.

Aspen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle, Madonna Holiday, právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak no, doprava, doleva a jdeme na to, ne? Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere

jsme nezastavitelní minutku po 4:40 summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně, vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem, voucher na 5000 čeká na někoho z vás, tak volejte 800 937 937 a to právě teď. Do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

0: 1090 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
4: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
3: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
4: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
5: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
6: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Italo Disco Colors. A to znamená, že je tady 9:30. Neděle, 1. srpna. To znamená první srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko. Odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A, a ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31.
0: Včera, takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď.

0: určite pamatuješ takovou tu sukinku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, ano, pamatuju a já bych u ní i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit, že by to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala si radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát jí nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju si, aby se, a přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ, a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5 000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít, taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Váš voucher v hodnotě 5 000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásný léto. Ahoj.

0: správný čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Countdown, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you, mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra se na vás budu těšit. Čau.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové včera postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Vyhlásili kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Smogová situace platila včera v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro společnost je Praha první cílovou evropskou destinací. Cena zpáteční letenky se aktuálně podle webu dopravce pohybuje od 26 tisíc korun. No a téměř 3/4 hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
8: Dá se říct, takový borec nakonec, profesionální hasič z Pardubic Marek Výšek bude o tomto víkendu reprezentovat naši zem na prestižní soutěži v Tajvanu. Změří síly s nejlepšími hasiči planety, a to v disciplínách simulujících skutečné zásahy. Tak Marku z Černé Hory, držíme palce.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované, ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Je to tak, krásné dopoledne, 2:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně, tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: Hela Hendersona Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k letu patří naprosto definitivně, to je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete, jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, jmenuji se Hugo a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor.

0: a stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
1: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
2: Na Friends Fest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě krásně?

0: Turist Trofy Hořice, evropský šampionát IRRC tříd Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států, neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká Turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo z vás zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný srpen, je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobrý, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název, Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali. On vyhrál tři ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné. A taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo?

0: All About the Money, Meža v éteru Hit Rádia. Přeju krásné dopoledne, 10:45, 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale

0: na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.

studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: Hit.cz. Hit Radio.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluví v rozhovoru pro novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář slovník Okamury komentovat nebude. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů ukradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A teď pohled do regionů.
2: Sportovní svátek je tady. Sportovní park Pardubice v parku Na Špici, kde budou až do 9. srpna sportovat všechny věkové kategorie. Děti, dospěláci, včetně seniorů. Desítky sportovních stanovišť. Po jejich zdolání se vám vyplaví endorfíny, dopamin, serotonin. Zkrátka bude to hormonální jízda.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Bude oblačno až zataženo, přechodně taky polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky, k večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Je to tak, Summer Party pokračuje, ale pozor, k tomu samozřejmě i hity k vaření. Pište na 777 937 777, jaký hit chcete slyšet vy a co k tomu vaříte. No a ideálně pojďme udržet ty letní hity.

James Hype a Ferrari v éteru Hit Rádia. A kromě Summer Party si teď dáváme také hity k vaření, to je jasný. No a to funguje jednoduše. Píšete na 777-937-777, co vaříte, jo, čas oběda se blíží, a co u toho chcete poslouchat. Samozřejmě pojďte tam zkusit poslat nějaký summer hity, ať udržíme ten vyletněný vibe takhle 1. srpna. No a teď už tady máme první přání, to je hned dvojitý, prosím vás. Ano, sešlo se nám úplně stejný přání, takže Martin píše, že dneska dělá kuře na paprice. Zajímalo mě, jestli s knedlíkem nebo s kolínkama, ale dobře, chtěl by od poetiky každou vteřinou. A stejný přání má i Tomáš, který dneska dělá rajskou omáčku s masovými knedlíčkami a houskovými knedlíkama. No, vypadá to, že se budete mít dobře, pánové, takže dobře. Takže první dnešní hit k vaření je poetika. Každou vteřinou pro vás

0: Opelite a Taylor Swift, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, dopoledne všem, čtvrt na 12, co dobrý, nevadí, to se stane. My si dáváme společně hity k vaření. Píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na číslo 777 937 777. Další přání je moc hezký, je pro vás všechny totiž. Irča píše, chtěla bych zahrát svoji srdcovku od Nickelback Faraway pro všechny a hlavně svého manžela, že ho miluju. To je hezký. To je fakt hezký, jo, jednoduchý a hezký. A hlavně, Irča k tomu dělá výpečky a brambory. Takhle, výpečky samozřejmě ideálně s knedlíkem, jo, ale to nevadí. Výpečky jsou skvělý i sami o sobě, třeba s chlebem. Takže Irčo, ať se povedou, ať vám chutná. A Nickelback Faraway už za chvíli.
1: Nemáte plán? Vyrazit můžete na výletní plavbu po Labi z Hradce Králové od Novákových garáží směr před Měřice. Sportovní park Pardubice je tady. Do 9. srpna v parku na Špici vyzkoušíte desítky sportů. Budou hromadné běhy, přijdou sportovní osobnosti a těší se na vás Hanka Poskočilová a taky Martina Adamu.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
5: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
4: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlaví.
7: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlaví se blíží.
8: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
7: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
8: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

X a jeho dovolená v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. Přesně 11:30. Jste skvělí. Posíláte mi to všechno, co vaříte. Já jsem si původně chtěla dát dneska k obědu salát, jo. Ale jak tady čtu všechny ty svíčkový a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli u toho zůstanu. Díky za všechny zprávy, dáme si další hit k vaření z vašich přání. Píše Charlotte. Naše šikovná snacha Zuzka dnes vaří pro celou rodinu kari s rýží a krémovou květákovou polévku. Prosím pro ní o zahrání písničky od Eda Sheerana Shivers. Předem moc děkuju a přeju pohodovou sobotu všem, co poslouchají. Hele, mít takovouhle šikovnou snachu, to by se nám asi hodilo úplně všem, co? Tak Charlotte, kdyby chtěla Zuzka zajít i jako za ostatníma, tak ať dá vědět. Ať to jde Zuzce od ruky a k tomu Ed Sheeran a Shivers pro vás všechny.

0: DJ Bobo a Everybody je právě teď v éteru Hit Radio. Krásné dopoledne všem, máme tady další moc hezký přání, píše Věra. Prosím zahrát od Eby Farné, mám boky jako skříň. Dělám borůvkové knedlíky a po nich budu mít taky pořádný boky. Věru, to vůbec nevadí. Naopak, jo, krom toho, že si budeš mít kam dát ruce a nebude ti padat pásek, tak zároveň o tom můžeš udělat třeba song.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát,
0: když... Takže Eva Farná a boky jako skříň pro vás všechny už za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
2: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
2: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.

Farna v éteru Hit Rádia. Doufám, že jste si z toho vzali poučení. Jo, pořádně se najeste k obědu a dejte si i dezert. Jasný? Tak jo, výborně, šestihnem jedno přání, jeden hit k vaření, píše nám Dominik. Píše, poprosil bych prosina zahrát Shakiru Waka Waka. Z jakého důvodu to má rád? No, protože má vkus, to je jasný. A píše, já akorát rozdělávám oheň na grilování kachních prsou na pomeranči. Tak mi to ugriluje aspoň i mozek. Krásný, prosím tě, neopeč se u toho moc, přece jenom teplo, jo, grill a tak. A pro tvýho syna a pro vás všechny se pojďme všichni trošku zavrtět, jo, ať z toho něco máme z té soboty. Shakira, Waka Waka, právě teď.

0: studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz. Koberce Brázda.
1: Koberce Brázda.
0: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní 4 podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. V jaderné elektrárně Dukovany začala v noci na dnešek plánovaná odstávka 4. výrobního bloku. Elektřinu přestal dodávat do sítě před 5. ráno. Odstavený je společně s 3. blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžnou odstávku využijí k obnově společných zařízení. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A co se děje v našem regionu?
6: Na novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem finišují poslední práce. Řidiči se po 6 kilometrech nové dálnice zatím bez tunelu Homole poprvé projedou 21. srpna. Tunel se otevře v polovině příštího roku. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Dneska oblačno až zataženo přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a taky bouřky. K večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty vysoké 29 až 34 na západě a severozápadě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Tak jo, pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Doufám, že jste na to ready, bude to opět velký. Čeká nás třeba Shaft, jeho Mambo Italiano. Ale ty song, který minimálně z Instače znáte dobře. Tohle je Samuel Jack.

Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio, hezké poledne. No, my si dáváme summer party, to znamená ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo. A takhle, vznik tohohle songu se datuje ještě mnohem dál, do roku 54. Skladatel Bob Merrill spěchal s termínem a celou melodii, rytmus i text tak napsal na papírový ubrousek v italské restauraci v New Yorku. Geniální. A potom jí z telefonní budky nediktoval svýmu studiovýmu aranžérovi. Ještě geniálnější. Ale pozor, ten song to neměl úplně jednoduchý, protože v době svého vydání byla v některých amerických rádích zakázána. A to jenom proto, že se cenzorům nezdál text plný vymyšlených slov a italského slangu jako v pohodě, jo? Protože tam jsou slova gumbach, mambo, mozzarella, což zní samozřejmě velmi eroticky. A ano, oni si mysleli, že obsahuje skryté vulgární nebo sexuální narážky a museli si najmout profesora románských jazyků a katolického kněze, aby potvrdili, že text je zcela slušen. To je skvělý. Jako mal který song má za sebou tolik, jo? No a v roce 2000 si ho do parády vzalo britské elektronické duo Shaft a vznikl tenhle geniální, energický letní song. Takže Mambo Italiano právě teď.

0: Self-Aware a Temper City, posloucháte Hit Radio. Hrajete s námi hit, který se vyplatí. No a doufám, protože takhle. Hit, který se vyplatí, se opravdu vyplácí, jo. A dobře. Je léto, teď už asi úplně pohubnout nestihnem, jo. Ale co třeba říjen, to bychom mohli zvládnout, jo. Tak pozor, protože my pro vás máme tento víkend speciální hit, který se vyplatí, a to s dvouměsíčním vstupem do CrossFit Gymu Form Factory. Princip jednoduchý, vy na našem webu nominujete hit, který vám vždycky zlepší náladu, který vás prostě úplně vystřelí, jo, jako v dobrým slova smyslu. No a já nechci nějak extra napovídat, jo, ale pokud jste nějaký takový hit nominovali, tak byste měli napnout uši. Úplně je nastražit, úplně jak nejvíc to jde, protože on by mohl začít hrát každou chvíli. A jakmile začne hrát, tak volejte na 800 937 937. Držím pěsti. K tomu samozřejmě dál ty nejlepší letní songy. Za chvilku DJ Antoine a Timothy. Welcome to Saint-Tropez.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Vanaštovy věci. Skončí vědinou, končí nirvánou, láska mě zvedá, jo, jo, jo. Posloucháte Hit Radio a my si dáváme hit, který se vyplatí. No v tomto případě to konkrétně bylo Sexy and I Know It a na telefonu už je jeho nominantka Rozárie. Rozárie, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Dobrý den, mám se dobře, mám se skvěle.
0: No jako skvělý je, že jsi zvládla ten časový limit, to znamená, že tvůj hit LMFAO Sexy and I Know It ti vyhrál dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Form Factory. Cvičíš ráda?
1: Cvičím ráda, dřív jsem chodila hodně do fitka, akorát teďkon na to není moc čas.
0: No tak teďkon je o to větší motivace asi, viď?
1: No jo, to určitě.
0: Rozárie, mě by ještě zajímalo k tomu songu, jako víme, že to je legendární song už dneska. Jaký máš pocit, když ho slyšíš?
1: Tak já vždycky, když se nudím nebo potřebuji zvednout nálezu, tak se ho pustím, on je takový živej a baví mě.
0: To je super, to je skvělý a přesně o tom má samozřejmě hit, který se vyplatí být. Takže Rozárie, ještě jednou, velká gratulace, prosím tě jenom pak napiš, jak moc pravidelně do toho fitka chodíš, jo?
1: Dobře.
0: ještě jednou gratuluju a krásné léto, ahoj.
1: Děkuju moc, mám taky na skranou.
0: No a pokud i vy byste chtěli vyhrát, jo, zahrát si hit, který se vyplatí, nominujte ho na našem webu hitradio.cz. No a potom je potřeba poslouchat, jakmile ho uslyšíte, tak volat na 800 937 937. Držím pěsti a vyražte cvičit.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: Flowrider a Kesha v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem, 12 hodin 40 minut. Já se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc, že jste tu se mnou trávili tu samé party. Bylo to skvělý, spolu se slyšíme zase zítra, přesně v jednu odpoledne. A v podstatě si spolu dáme finish té summer party. Nenechte si to ujít, budu se moc těšit. Přeju krásný zbytek soboty. Doufujeme, že se lehce ochladí, možná i nějaký ten deštík přijde. Budeme se držet pěsti. Ale ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, ty k tomu budou, to je jasný. Tak už za chvilku Kaoma a Lambada, tak Ed Sheeran nebo Milk and Sugar. Mějte se krásně, ahoj.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hytrádiu Černá Hora. Pozor na Trutnovsku, přímo ve Vrchlabí v Pražské ulici na křižovatce s Valteřickou se střetlo osobní auto s motorkářem. Momentálně tady projíždíte jedním jízdním pruhem. V rámci 1. srpna buďte na silnicích opatrní a kdyby cokoliv dalšího, ozvěte se. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Česká turist Trophy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. SR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
1: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vare se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
2: Pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu. Je vlastně co řešit, aktuální teploty okolo 29 s polojasnou nebo mírně zataženou oblohou. Zítřejší den trošičku pokles okolo 26 stupňů. Zkrátka tenhle ten

rámci speciálního playlistu Hitrádia Černá Hora. Když je venku tak krásně, tak jsme si řekli, že budeme hrát jenom samý letní hity. A to nebude nijak jinak i teďka po 13. hodině.

jsme zase na několika místech až na 30. Možná by se vám tak mohla hodit novinka z Japonska. Tam teďka prodávají lednici na lidi. Není to nic morbidního, prosím vás, je to naopak velké pozitivum pro místní borce a borkyně, protože ta lednice funguje asi 20 minut, když si do ní sednete, a je tam v ní teplota 5 stupňů. Příjemně vás to ochladí, pak můžete zase vyrazit ven a dělat jakýkoliv brikule jenom chcete a vlastně takhle do kolečka, dokud zkrátka bude venku takovýhle pařák, jako je právě teď. Stojí to 200 tisíc korun, tak někteří z nás si o tom můžou nechat zdát, včetně nás všech. A

zpátky do lavic. Utíká to, že? A to se navíc říká, že ta druhá polovina prázdnin většinou teda utíká vždycky daleko rychleji. No tak vy rodiče to asi slyšíte rádi, vy, jak říkám, školou povinní úplně asi ne. Co si poslechneme všichni rádi, ale

0: na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: balík za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
4: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlaví se blíží.
5: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
4: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
5: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Simple Plan, tady je Hit Radio Černá Hora. Pokračujeme v rámci Summer Weekendu, Summer Playlistu, když je venku takhle krásný počasí, pro někoho možná až moc krásný, tak hrajeme jenom ty největší letní hity. Co je teda zajímavý, je, jak jezdí po městě ty kropící vozy, jak ochlazují vlastně ty ulice, a jenom pár dní během léta se vidí to, co vlastně v těchto dnech, že lidé na chodníku chtějí dostat tu sprchu od toho

použití klimatizace by měl být rozdíl venkovní teploty a klimatizovaného prostředí kolem 5 stupňů Celsia. To znamená, vy si vlastně v tyto dny klimatizaci zapínáte do červených čísel. Když je venku 40, musíte si uvnitř místnosti topit na 35. To nějak nevychází v tomhletom případě. Jdeme hrát další muziku, jsme Hit Radio Černá Hora.

jestli máte tu východočeskou, tak dneska na Činasky rozhodně razíte. V rámci totiž jejich letní tour hrají hoši pod Podštejnem. Ještě pár stupenek zbývá, takže se tam určitě dá stále dostat, tak jestli tam vyrážíte, určitě si to užijte, protože v tomhletom počasí v kombinaci s vínem a s Činasky je to určitě hezká sobota.

0: Days. Hezkou sobotu přejeme.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštívte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
4: Atención!
5: Jen

0: Věčný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
2: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: David, za chviličku 14. sobotní hodina, kouknem na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, máme hlášení z D11 na 6. kilometru ve směru na Prahu, porouchané vozidlo, tak buďte pozorní v tomto místě, jinak nic dalšího nehlásíte, ještě to kontrolujeme, ale skutečně od vás nic nemáme, tak přejeme dobrý dojezd a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte ji, pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfinka.

0: krabici vína se naučíte létat nad vodou.
1: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na sítě X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
6: No tak jste to sami slyšeli už ve zprávách. Teploty se dneska drží minimálně okolo 30, ale může to samozřejmě místy vyskočit na daleko vyšší stupně. Co se týče nějakých přepršků a podobně, snad nic tak zásadního, jako přešlo přes část východních Čech včera večer, dneska nepřijde. Ale buďte raději v pozoru.
7: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: I vy nevíte, co tohleto teplý počasí přinese, aby vám to nepřineslo nějaký úpal, tak doufám, že doplňujete tekutiny, ať už ty alkoholické.

And John, tady je Hit Radio Černá Hora, 10 minut po druhé odpolední. Dneska je 1. srpna, jo, letí to neskutečně. Zároveň se prosím vás dneska slaví dva dny mezinárodně, které jsou tak trošku rozdílné. Je to den, kdy se slaví den přítelkyň a zároveň den piva, to hnedka mezinárodně. Takhle, nemyslím si, že je to náhoda, oboje se dá vlastně jako hýčka, když to tak vezmeme, ale když zapomenete na den přítelkyň, tak zítra už vám pravděpodobně zbyde jenom to pivo. Takže dobře rozmyslete, jakže ten dnešní den, to dnešní odpoledne, budete slavit. Tady je další

0: Play, krátce po čtvrt na tři. Tady je sobotní odpolední éter Hit Rádia Černá Hora. Chvilkou jsem říkal, že se dneska slaví zvláštní kombinace Mezinárodní den přítelkyň a zároveň Mezinárodní den piva. Tak je to jednoduchý, jak to vyřešit, že jo? Přítelkyni koupit kytku, na den piva koupit zase basu a máte vyřešeno. Ale chci říct, že tohleto téma strhlo lavinu ohlasů, které nám píšete na náš WhatsApp přímo do studia na 601-292-464. A já vybírám jeden, který mi vlastně jakoby se strašně líbí. Je to od Honzy. Chtěl bych pozdravit svoji přítelkyni a popřát i krásný svátek přítelkyni a zároveň poděkovat pivu, že mi dodalo tenkrát odvahu jí oslovit. No vidíte, tak to je naprosto krásný propojení, možná to někdo máte podobně, tak to hlavně dneska pořádně oslavte.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
3: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Rádio Černá Hora. Tak co, nečekáte třeba zrovna frontu někde na Hrancle, na koupališti? Dneska to na to koupálko skoro vyzývá.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: My víme, že hrajeme různě po koupalištích, takže jsme se asi trefili, že nás zrovna někdo na nějakém koupálu ve východních Čechách poslouchá, tak zdravíme a trošku závidíme, že se můžete v tomhletom počasí schladit. Tradičně vyrážíme na vyhlášená východočeská koupaliště po celé léto s letní jízdou Hit Rádia Černá Hora. Vozíme kupu zábavy, skvělé muziky a taky cen od našich partnerů. No a pomaličku se blížíme do finiše. Já jsem tenhle ten týden byl na koupálku v Hradci na Flošně. Kolega Petr Ticháček v Třebechovicích pod Orebem a taky na Rozkoši. No a pokud dobře počítám a koukám na ten výčet na hitradiočernahora.cz, tak nás letos čekají už jenom poslední zastávky, a to v Chunci nad Cidlinou a taky na koupálku v Žamberku. O co jde a o co byste přišli, kdybyste se za námi nestavili, tak na to se podívejte, jak jsem říkal, u nás na webu hitradiočernahora.cz. Kdy vyrazíme za vámi na tyhle ty poslední destinace, to v tuhle chvíli ještě zatím nevíme, ale skrze éter dáme brzy echo.
1: Užijte si léto s Hit Rádiem Černá Hora.
2: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

0: Hrajeme si Summer Playlist na Hit Rádiu Černá Hora 1. srpna odpoledne. Díky, že ladíte. Od 15 hodin tady s vámi bude naše nová akvizice, a to Marcelka Robková. Ahoj!
1: Ahoj, čau!
0: Tak na co se můžou posluchači dneska od tebe těšit? Ty máš normálně téma za tématem, to jsou výživné kategorie, co tady dneska budou.
1: Mám toho dost, jo, tak budu pokračovat v tom tématu pivo, co se začal. Mm-hmm. Pak tam mám taky, kde se schladit v těchto vedrech, protože budu pokračovat od pondělí.
0: Ano.
1: No a napadá mě tak, že tam mám, která povolání třeba nejvíc podvádí.
0: Aha.
1: Jo, který profese.
0: Počkej, ze seriálu to jsou doktoři vždycky.
1: No, jako jsi blízko.
0: Fakt?
1: Ty tam jsou taky, no.
0: Co moderátoři v rádiu?
1: A tak moderátor v rádiu tam není, jo.
0: Dobrý. Takže to je statistika, ale... která je samozřejmě důvěryhodná. Tak Marcelka Robková s vámi od 15 hodin. Za chviličku taky další muzika, třeba Daxos, Barbra Streisand.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: 90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC Tříd Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 108 směrem na Jaroměř na sjezdu na Semonice se srazil autobus s motorkářem. Počítejte s omezením. Při dnešním odpoledni hlavně opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
3: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti Loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech

0: Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
1: Jdeme se také podívat na počasí. 34, tak to budou odpolední maxima a k tomu oblačno až polojasno. Místy se mohou objevit taky přehánky a nebo bouřky.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Černá Hora.
1: Je to tak.

Jennifer Lopez se dohrává z éteru Hit Rádia Černá Hora 10 minut po 15. hodině. No a teď pozor, nejdůležitější info dnešního dne. Jestli se chcete seznámit, pijte pivo.

0: dohrává z éteru Hit Rádia Černá Hora 17 minut po 15. hodině. Tohle je Summer Party a zdraví vás od mikrofonu Marcela Robková. Hezké odpoledne. Mám tady pro vás skvělé letní hity, které vás vrátí třeba do doby, kdy jste byli na svém prvním festivalu a nebo třeba na rande se svojí první láskou. No a taky vám za chvilku řeknu, z čeho mají strach mladí řidiči a řízení auta. To teda rozhodně není. Tak zůstaňte se mnou a s Hitrádiem Černá Hora.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
1: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do Vrchlabí se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

muzika na pohodové sobotní odpoledne. S vámi Marcela Robková a Hit Radio Černá Hora. A teď jedna zpráva, která mě šokovala. Gen Z se bojí tankovat.

0: Do 16. hodiny si dáme další skvělé letní hity. Tohle je Summer Party. No a tak tady nemůže chybět třeba Ella Henderson a nebo Marek Ztracený, který má už v pátek jeden z největších koncertů v historii. No a kdo ještě nemáte lístky, tak poslouchejte i v příštím týdnu Hit Radio Černá Hora, kdy budeme soutěžit o vstupenky. Takže nás leďte dál a já vám třeba za chvíli řeknu, které profese nejvíc podvádí. Tak zůstaňte se mnou.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90.

0: strašně rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí. Česká turist Trophy Hořice. Evropský šampionát IRRC Tříd Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trophy Hořice. Více na 300zg.cz.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Blíží se 16. hodina a to znamená, že jdeme zkontrolovat silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na obchvatu Jičína u sjezdu na Popovice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tady se zdržením a to v obou směrech. Pokud byste věděli o něčem dalším, tak vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

0: děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
3: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několiští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území

0: tchajwanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina nahoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
1: Pojďme se podívat také na počasí. Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, všude tady měříme 27, v noci bude teploměr ukazovat maximálně 18.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Černá Hora.
1: V éteru Hit Radio Černá Hora s vámi Marcela Rubková. Na cestu domů z výletu do aut bez klimatizace vám všem, co potřebujete zlepšit náladu, posílám další skvělé hity. A 16. hodinu odstartuje Royal Gigolos.

Shakira doznívá z éteru Hit Rádia Černá Hora. S vámi Marcela Rubková, díky, že ladíte. Včera na mě vyskočil článek, které profese nejvíc podvádí. Jsou to prý hlavně zdravotníci, právníci, taky barmani a učitelé. Moderátorka v rádiu na tom seznamu nebyla. Ono se taky není čemu divit, že jo, když tady sedím sama. Možná přijde akorát uklízečka, ale nejsem na holky, takže by to stejně nedopadlo. No a taky konečně chápu, proč rodiče chtěli, abych se jednou stala učitelkou. Vždyť oni vlastně chtěli, abych se měla dobře, že já jsem je neposlechla. Dejte

0: Lady Gaga dohrává na Hitrádiu Černá Hora 17 minut po 16. hodině a v éteru společně řešíme, kdo nejvíce podvádí. Na WhatsAppu mám od vás hnedka několik zpráv, tak si pojďme na některé z nich mrknout, protože jsou fakt super. Jirka Strutnova píše, právnici nepotřebují zahýbat. Oni si vždycky najdou nějakou kličku v manželství. Tak každý tomu říká jinak, Jirko. Zpráva od Moniky, největší nevěrník je náš pes. Jakmile vidí souseda s buštem, hned mě vymění. Jo, tak to znám, Mončo. A moje čivava to dělá taky. Akorát ten bůžt je větší než ona, tak s tím má docela problém. Karel dodává a reaguje na moji poznámku. Marcelo, rádioví moderátoři nepodvádí jen proto, že celý den vypráví 100 tisícům lidí, co dělají. S takovým publikem se nevěra blbě tají. Jo, tak to je naprostá pravda. Já všechno vykecám. Každopádně, ať už chodíte s učitelem, právníkem nebo barmankou, najedno se spolehnout můžete. Hitrádio Černá Hora vám bude vždycky věrné. A já taky. Slibuju, že vám budu věrná do 18. hodiny a pak si půjdu užít.
1: Před sluncem tě

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
7: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
8: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

party na Hit Radio Černá Hora v plném proudu. 16.30, tak to je aktuální čas. A díky, že jste součástí. A podle Arnolda Schwarzeneggera bychom se měli hýbat pravidelně, abychom byli fit i ve stáří. Souhlas, věřím mu to. I když takhle, Arnoldovi bych věřila i to, kdyby řekl, že po kilu čokolády nepřibereme. No každopádně, hned jak tady domluvím, tak si půjdu udělat 50 dřepů. Pokud to chcete vidět, tak klidně mrkněte na můj Instagram Marcela Robková. Dám tam potom hnedka video do storíčka, tak buďte součástí. No a vy posluchači Hit Rádia Černá Hora, si taky dejte nějaké ty dřepy, ať se slyšíme a vidíme i v 80.

0: podcast Hit Radio Černá Hora. Více informací najdete na sportovnímpark.cz.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Pompa.

0: Friends na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ta hodina se blíží, tak se jdeme podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase Strutnová na Jaroměř za Výšenkou havarovalo osobní auto. Počítejte tady se zdržením. Dejte pozor taky na Orlicko-Ústecku v Žamberku na Masarykově náměstí se střetla dvě osobní auta, takže tady taky opatrně. No šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, to přejeme z Hitrádia Černá Hora a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
6: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
5: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
6: A budou mít otevřeno?
5: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
6: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
7: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
8: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní, teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informovala v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
0: A pojďme na počasí aktuálně.

Avril Lavigne dohrává na Hitrádiu Černá Hora v 17.10. Od mikrofonu vám přeje pohodový podvečer Marcela Robková. A kde se schovat před tropickými teplotami, když má být příští týden

0: 17 a 17 jste stále ve společnosti Hit Rádia Černá Hora a Summer Party. Díky za to a doufám, že máte třeba v ruce nějaký ten drink a užíváte si pohodu. No a kdyby ne, tak to vůbec nevadí, protože my vám tu náladu zlepšíme. V Summer Playlistu mám pro vás do 18. hodiny třeba Tommyho Keše, anebo taky Beyoncé. Těšte se na to, jsme Hit Rádio Černá Hora.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlaví.
3: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlaví se blíží.
4: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
3: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
4: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
2: Česká turist Trofy Hořice, evropský šampionát IRRC Tříd Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států, neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice, více na 300zg.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

6:00 v éteru Hit Rádia Černá Hora. A teď bych chtěla pozdravit všechny policisty, hasiče a záchranáře. Snad tahle šílená vedra zvládáte. Horkem v posledních dnech padáme snad úplně všichni. A to na sobě ani nemáme černou kombinézu, těžkou balistickou a taktickou vestu a na nohou kanady, jako třeba právě pořádkoví policisté. A sama vím, jak je to v tom vedru náročné. Zvládněte to, my

0: dokonalá pohodovka. Takhle při sobotním podvečeru v 17.38, tak to je aktuální čas. A s vámi Hit Radio Černá Hora. A po celý víkend vám budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Takže i zítra se můžete těšit na další velký pecky. Marcela Rubková se pro dnešek s vámi loučí. Díky moc za to, že jste byli se mnou. Mějte se krásně a těším se na vás zase někdy příště. Čau!
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
1: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.

0: si náladu.
1: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
2: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
1: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
2: A budou mít otevřeno?
1: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
2: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pěti hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drost, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu. Uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
1: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

0: Vodky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
1: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnutí.

0: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Právě teď startuje další 60 minut Summer

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v pár...